křesťanskom mýtě. V adventní době zasmála ses neurčitě. Já se tiskl k tobě a Vladomerta hrál nám blues.